0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

kolika srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

Těší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Reklama na Radio 1.

vítám vás při poslechu Rádia 1. Od mikrofonu zdraví Jakub Šponer a dnes si spolu dáme další 3 hodiny hudby, jako vždycky každý druhý pátek. Začneme klasicky pomalej ambientem, nějakou elektronikou. Postupně se dostaneme přes nějaký rap, asi až ke kytarám, jako vždy. A tahle věc, která teď hraje, je track Stuck in Pause od Astrid Sone, výborný, nejlepší hudebnice. Z její desky Outside of Your Lifetime, a která vyšla v roce 2021. A na to navážu písničkou Red Kings od producenta, který si říká Pontiac Streeter, z desky Songglow z roku 2022. Takže vám přeju příjemný vstávání, příjemný poslech, cokoliv, co právě děláte, a díky, že posloucháte Rádio 1.

Tak tohle byl track Overcord od Actress, čerstvá novinka z desky, která ještě nevyšla, jmenuje se Radical Frame, a teď si pouštíme věc od kapely Shoot, která se jmenuje Rollin'. A pokud byste si chtěli někdy vygooglit něco o kapele Shoot nebo o písničce Rolling, tak to nejspíš nepůjde, protože je to absolutně nevygooglovatelná věc. Každopádně je to skvělá písnička. Tak poslouchejte a mějte hezký ráno.

0: těší celou rodinu. Například Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Prasklina objekt navždy změní.
2: Zůstane křehký,
1: ale opravdový.
3: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Reklama na Radio 1.

Joey Sally, věc nazvaná Joanna. A další věc, kterou si dáme, je od hudebníka jménem Otto Holloway, Dinner in the Good Room. Trošku, člověk takový jazzy blok.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Hola, buenos días, señoras y señores. Circus Los Animales Fantásticos. Zvířecí cirkus na lodi tajemství.
4: Ricardo, a řekni, že zvou Ploutky bez hranic a Divadlo bratří Formanů.
3: Ano, ano, Katrín, ty slepičí klaunka. Těšte se na úžasná stvoření, osobité kusy a živou muziku.
4: Čtyři představení, první víkend v září. Více informací i další program na
3: www.loďtajemství.cz.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Reklama na Radio 1.

tak posloucháte Radio 1 s Jakubem Šponerem samozřejmě. Předtím Mr. Twin Sister, New Yorkská kapela, jejich track Upright and Even z EPčka, který se jmenuje taky Upright and Even. A teď si dáme takové rychlejší věci. Tohle je track Jazz Club od Acelio. A potom Pits Outline, Low Poly Romance, takový spíš dramový věc, nevím. Jste určitě experti, větší než já, posluchače Rádia 1. Tak enjoy, hezky ráno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
8: Byla, to dobré začíná u nás.
10: Reklama na Radio 1.

hrál track Data Stream od Boy 2000, předtím Dream Station and No Hidea, track Aleph. A teď nám hraje strašně krásná věc od Julie Holderman, je My Lost One. Je z nejnovější desky Materia, která vyšla 21. srpna, tože týden zpátky. Už nebudu díl mluvit. Enjoy, posloucháte Radio 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze. Jump

Hezký ráno. Od mikrofonu opět zdraví Jakub Šponér. A před chvílí nám dohrál track Coffin Nails od MF Duma. Instrumentální věc. A teď slyšíte track Everyday od brooklynského rapera, který se říká Chuck Strangers. Z disky Glory of the King's Hand, která vyšla 10. července. A další věc, kterou si dáme, je od El Rain, jmenuje se Borderline. Všechno, co tady hraju, najdete na webu Rádia 1 jako tracklist. A já vám přeju příjemný poslech. Two sides, off the ground, if you ain't jumping, you not guaranteed to be around, now they going around you.

0: Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Reklama na Radio 1.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
3: No tak pojď zabej!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
1: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
1: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Reklama na Radio 1.

dárek od producenta, který se říká Antena. Je to písnička Park Life z EPčka New Life EP, který vyšlo v roce 2018, docela dávno. A předtím jsme tady měli track od Field Dream Magazine, který se jmenuje Anorak. Předtím Broadcast, America's Boy. Předtím Smerz, track Because. Jeden z těch spíš prvních tracků, kde ještě nebyl vůbec známý. A potom projekt Cindy, písnička Never Let Me Go. Strašně dlouho jsem nemluvil, mi došlo. A další věc, kterou si potom dáme po tomhle, bude od Operally Under My Bed, jeho nový EPčka, skvělýho. A já jsem rád, že posloucháte Radio 1, doufám, že se vám příjemně stává nebo dělá cokoliv, co právě děláte. Myslím, že spousta lidí už je spíš v svůru, pokud pracujete, pokud ne, tak asi ještě spíte a tím pádem ani neposloucháte. A jelikož už se toho zamotávám, tak to vypínám a jdem poslouchat. Hezký den.

0: Reklama Rádia 1.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď výhodně. Vždycky. V Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
6: Byla. To dobré začíná u nás.
8: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. LesHoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Yoko Ono, I have a woman inside my soul. Rádio 1 se Kubem Šponerem. Další věc, kterou si dáme, bude taky trošku starší, je od kapely Slap Happy. Jmenuje se A Little Something. Je z roku 74. Tak enjoy.

0: Jedno.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
5: Way Down We Go Tour 2027.
4: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.

celou dobu si tady tu písničku zpívám. Původně jsem chtěl zahrát něco novějšího od Sharon van Etten, ale to šlo mi, že tohle je nejlepší písnička. Takže Sharon van Etten, One Day, starší věc. Dále si pustíme ještě do Offline nebo Thundercata, ale tímto já se s vámi loučím, takže díky za to, že jste ty 3 hodiny vydrželi, nebo že jste poslouchali, nebo že jste se alespoň přepojili v průběhu, nebo odpojili, to už je jedno. Každopádně je fajn, že jste byli s námi a já vám přeju hezký víkend, hezký zbytek pátku a doufám, že za 2 týdny zase naslyšenou. Tak čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Reklama na Radio 1.

0: v čase s Alexem Reesem a skladbou Jazzmaster ve verzi s Kruder a Dorsmeister Sessions. Jsme si hráli Bonoba a skladbu Rosewood, jeho album Fragments z roku 2022, no a tohle už je aktuální, nebo byl aktuální kousek, teď v polovině srpna vyšlý od německé elektronické dvojky Extrawelt, která se dala dohromady někdy začátkem tisíciletí, debutovou desku vydali v roce 2008 a tohle je jejich aktuální Jamborghini EP, ze kterého my jsme si hráli skladbu, která se tam objevila dvakrát, skladbu How Much Is The Kish, a my jsme si ji hráli ve verzi Expensive Edit.
1: Reklama Rádia 1.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
8: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
7: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Reklama na Radio 1.
13: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40.

0: Rain.
1: Top FX a jeho debut z roku 2009 Everything's a Ripple, se kterého jsme si hráli skladbu Soothe Your Pain. Předtím to byl Jamie XX a jeho, myslím, že 2-3 roky stará deska z roku 2024 In Waves a spolupráce s Oliverem Simem a Romy ve skladbě Waited All Night. No a na začátku to byl návrat do 90. z Apollo 440 z alba Electroglide in Blue, které vyšlo v roce 1997, jsme si hráli skladbu Ain't Talking About Dub.
2: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Athéna Chlebová. Jmenuje se Easy.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze. Jump.

9 hodin 38 minut posloucháte Rádio 1. Zní nám Cody Curry, vedoucí postava jazzhouseového revivalu, hudebník, který pochází z Londýna, žije ale v Berlíně. Tohle jeho letos vyšla skladba Better, my si hrajeme ve Deeper mixu. Před námi je Daphne, jedno z hudebních alter egg Dana Snyta, a skladba Have You a Sec, taky letošní záležitost. No a do třetice si pak dáme Michaela Baltru, neboli Baltru, a taky vlastně aktuální záležitost s názvem Just You and Me.

0: Taky letos vyšlý single s názvem I'm Still Here, to je Jasonova a Edward Van Zandt. My si ho hrajeme v remixu od dalšího německého DJ a producenta Markuse Vorgula, tak jak vyšel na labelu Sonar Collective. A za chviličku si dáme domácí Brankos Bridge a jejich skladbu, jejich novinku Wallflower.
1: Reklama Rádia 1.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Reklama na Radio 1.

srpna. Svátek mají Augustínové a my se podíváme na jeho čas s festivaly, galeriemi a samozřejmě i programem Rádia 1. Festivaly Wi-Fi Čven, hudební festival v areálu po pole designu v Bílovicích. Fifely, přehlídka aktuální, experimentální i kultovní filmové tvorby v Litoměřicích. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Galerie Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo. Nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje Lukáš Machalický, Polopenze. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let, Dox, Radka Bodřevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, Dům u kamenného zvonu, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera.

Tržní palác, Tuskulum, další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve Věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Galerie Rudolfínum, Datas, Data and the Sovereign. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Studio Prona v Lounech, Human Nature. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Weaver, Novoměstská radnice, Magická olejomalba. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes to bude Synchro a album Changes, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance.

0: Speciálně pro Martina, který si přál tenhle kousek od domácího producenta Kubátka, Fort Boyard. Předtím nám zněly vlastně dvě záležitosti, které obě vyšly, jedna předloni, druhá začátkem letošního roku. Jednak jsme si hráli Londýňana Charlieho Bakera, který si říká Breaka, a jeho kousek s názvem Are We There, to je to, co nám znělo před Kubátkem. No a ještě předtím krásná věc, já mám vždycky husí kůži, když to slyším znova, znova, John Gert a Reset Robot a kousek s názvem Forest, který vyšel právě v lednu letošního roku.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Reklama na Radio 1.

Flex. Ještě předtím to byl Kalibr a jeho loňské album They Want You, se kterého jsme si hráli skladbu Living is Truth.

Stop. Za Autonomic Drum and Bassovým projektem Synchro najdeme už téměř dvě dekády manchesterského producenta jménem Joe McBride. Jeho druhé album Changes z roku 2015 ze značky Apollo zazní v souvislosti s jeho vystoupením na festivalu Shotgun. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Posloucháte Rádio 1, 10 hodin 40 minut. Krásná věc od Massive Attack, Paradise Circus. My si ji hrajeme v remixu od Guy Borata. Deska Heligoland z roku 2010. Předtím návrat do 90. s Orbital a skladbou The Box. Návrat do roku 1996 objevila se na desce Insides bratrů Hartnellových. No a za chviličku už se posuneme víc do současnosti. Jsou tady pochystaní Bicep a jejich druhá deska Isles, která vyšla v roce 2021. Z ní si dáme skladbu Atlas. A potom tady speciálně pro Ivanku bude remix Fantomase od našeho kolegy Vlada Srba.

0: Dárku, blbec.
1: Inhaluje. Inhaluje.
2: Inhaluje Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: No tak pojď zabej!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

0: Album DJ Kotzeho a z něj si hrajeme skladbu s názvem Bush Taxi. Předtím taky aktuální záležitost letos vyšla Kidnap a Soon. No a za chviličku po upoutávce na kulturní léto zase pokračujeme.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září

Skáva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Boj. Rokem střihli elektronický track Underworld, druhý single z jejich studiovky Oblivion with Bells z roku 2007. Zatímco v případě předcházejícího kousku od valašských Overmono jsme si hráli z letošní desky z jejich alba Pure Devotion. A deska, která vyšla na labelu XL Recording, my jsme si z ní hráli skladbu Jam Lingo, Overmono featuring Rutven. No a předtím dvě australské záležitosti nám zněly. Začínali jsme s Hudsonem Mohawkem, jeho album Cry Sugar z roku 2022 a Come a Little Closer. No a potom Blake 08 producent Blake Gilray ze Sydney a kousek názvem Bass in the Area Blake 08 a Klexy.
1: Reklama Rádia 1. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
4: Hola, buenos días, señora y señores. Circus Los Animales Fantásticos. Zvířecí cirkus na lodi tajemství.
5: Ricardo, a řekni, že zvou Ploutky bez hranic a divadlo Bratří Formanů.
4: Ano, Katarín. Ty slepičí klaunka, těšte se na úžasná stvoření, osobité kusy a živou muziku.
5: Čtyři představení, první víkend v září. Více informací i další program na
4: www.loďtajemství.cz.
6: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

You Skrillex, you think you're Andy Warhol, but you're not. Je tady aktuální album Soma, my si z něj hrajeme skladbu Smoke. Předtím Fred Again a Turn on the Lights. Ještě předtím Uncle. A tady už jsou The Chemical Brothers.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, je tady druhá část kulturního servisu na pátek 28. srpna. A to s koncerty a tančírnami, filmy, divadly a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny, Groove Bar v 21.30, Saab DJs, u Bukanýra ve 23 hodin DJs Biodan, Stian, Petr Koenig a Black Cloud, Jazz Dog v 21 hodin Gerald Clark and Band, Cargo Gallery v 18 hodin Bloom, Anna Vaverková, Mariary a Iggy Majerov, Klub 007 na Strahově, v 19 hodin Banáne Metallic. Filmy Edison Film Hub v 21 hodin Čika Čeka. Kinopilotů v 18.50 Pozvání, v 21 hodin Spider-Man z Brusu Nový den. Letní kino Dlabačov v 21 hodin Což takhle dát si špenát. Kino Dlabačov 18.30 Wellness Weekend a ve 20.30 Vzhlížet ke hvězdám. Kino 35 v 18 hodin Pramen, ve 20 hodin Nedosažitelná láska. Divadla Loď tajemství v 18.15 Adela Vávrová Nora a ve 20 hodin Matěj Petrák Korá bláznů. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD nonstop dnes se Synchro a deskou Changes, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Rem Dance.

Dozněl nám Spy Love Unlimited. No a do konce hodiny ještě tady dva kousky. Jednak to bude Obong Jayar, jeho aktuální deska. A Sweet Danger a potom Vegin a Sexy Boy. Strašně moc díky za krásný vzkazy. Dneska udělali jste mi velkou radost a jsem moc ráda, že jste si to užili se mnou. Mám takový opravdu těžký týden, ale hudba mě vždycky léčí, tak děkuju za veškerou podporu a moc se těším zase příště. Loučí se Ellen, krásný víkend, krásný pátek.

0: Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Prasklina objekt navždy změní.
5: Zůstane křehký,
4: ale opravdový.
6: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Reklama na Radio 1.

12 hodin 8 minut, hezké páteční poledne vám přeje Pierre Urban. Tohle Gia, What's Your Voodoo? Hráli jsme se taky Blue Gas. Asi začneme v takovémhle pohodičkovém tempu. No jinak samozřejmě je pátek, takže mám pro vás přichystaný novinky. Jedna z těch zásadních desek, která vyšla dnes, je třeba spolupráce producenta The Alchemist s Erikou Badu, takže to si rozhodně dáme. Tak příjemný poslech.

0: svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
8: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
7: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 nám dohrávají Jungle, titulní skladba Sunshine z jejich nového alba. Myslím, že na léto jako dělaný album. No ale jak jsem zmínil, nové album vyšlo také dvou ikonám a to je spolupráce The Alchemist a Erika Badu. Album se jmenuje Before the World Blows a rozhodně doporučuji. Kvalitka hodně nahoře. Tohle ještě spolupráce s vynikajícím producentem, hudebníkem, zpěvákem Stevem Lacym.

0: Další novinka z dnešního dne, album The Wise Ones od Gretchen Parlato, vynikající zpěvačka, která má za sebou skvělou kariéru, spolupracovala třeba s Herbie Hancockem, Marcusem Millerem, Esperanzou Spalding, Terence Blanchard, spousta skvělých jmen. Tohle to je ale spolupráce s Robertem Glasprem. No a nový album má také venku Hady One. Se MMM.
1: If homes where the heart is, I gotta make

Sese 009 a Blood Orange, společná věc Tell Me a remix od Jam City. Ještě jeden remix od Jacka Greena pro Arlo Parks, ta vydala letos skvělý album. No a pokud rádi soutěžíte na Rádio 1, tak za chvilečku už soutěž. Speciální soutěž v rámci kulturního léta. Spousta cen, včetně jedné opravdu velice speciální.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak, prosím pěkně, kulturní léto probíhá ještě poslední den Rádio 1, poslední týden, pardon, 15. týden tohle soutěžního speciálu a tentokrát s festivalem Shotgun. Festival se letos naposledy vrací na Kristýnu, pravděpodobně Camp Kristýna, nebo teď nevím, jak se tomu přesně říká, každopádně od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Na festivalu Shotgun letos vystoupí Shed, Amsami, Synchro Hativaty nebo Filip Auternbach. Rekreační areál, pardon, Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru tohodle místa. Více informací na shotgunfestival.com. A co vlastně všechno můžete vyhrát v rámci kulturního léta? Takže samozřejmě dvě vstupenky na Shotgun voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, originální triko od Les Houbles, audio knihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connect It, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece a pozor, dnešní výherce nebo výherkyně navíc získá také voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Takže moc pěkný kombíčko všech těchto těch věcí, pořádná taška. A já připomenu telefonní číslo, to je 210 323 a 919 919. Takže otázka zní, a ptám se na odpověď. Na festivalu Shotgun vystoupí také jedna DJka, která u nás na Rádiu 1 vysílá každé pondělí od 9 ráno. A ptám se, o koho se jedná. Můžete vyhrát všechno to, co jsem četl. A já pokládám telefon teď. Halo, halo, tady Pierre. Halo, halo, slyšíme se? Hořící ozvěna.
2: Halo, halo.
1: Slyšíme se, já prosím, jenom stlum si to rádio. Jinak se budeme slyšet tak 40krát za sebou.
2: Dobrý. Jasně.
1: Tak víš správnou odpověď?
2: Ty jo, není to BLN?
1: Ne, bohužel není. Ty jo, tak je mi líto. Dáme možnost dalšímu. Mně se hezky, díky za zavolání.
2: A jo, ahoj.

0: Tak další volající to zkusí. Ahoj, tady Pierre. Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo?
0: Halo, ahoj, tady Pierre.
1: Čau, tady Pepo.
0: Čau, Pepo.
1: Mala by to být Zofie?
0: Je to tak, ale řekni celý jméno.
1: Jasný. Helfertova.
0: Je to tak? To je správná odpověď. No, tak výborně. Tak jo, je to spoustu cen. Už jsi taky samozřejmě pobyt na samotě Hojšín. Krásný mlín a samozřejmě taky festival Shotgun.
1: Paráda, to těž.
0: Díky moc. A já nevím ani, jestli to není třeba kousek od toho, že by se to hodilo, že jo? Tak mi vydrž na
1: to. No je to tam prosím. Na sever, viděl jsem někde, no.
0: Fakt jo, no tak super, výborně. Tak jo, tak mi vydrž na telefonu, prosím.
1: Jasné, čus.
0: Halo, halo, halo, halo. Jo, super, perfektní. Tak. Halo.

Starší věc od Synkra. Why don't know. Ještě jednou tedy zvu na festival Shotgun, který proběhne od 11. do 13. září v kempu Kristýna. No a za malý okamžik zase další nálož hudby na Rádio 1. Tell me.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
7: Way Down We Go Tour 2027.
6: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Tak, pozvánka na kulturní události pro dnešní den. Pojďme na to, je toho docela dost. V rámci festivalu probíhá Fitch Ven, hudební festival v areálu Pole designu v Bílovicích. A pak také probíhá Fifely, přehlídka aktuální experimentální kulturní filmové tvorby v Litoměřicích. Také probíhá Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Letní Letná v Praze, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech. Také Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Výtvarné umění a pražské galerie, ale i regionální Pražský hrad nabízí v tereziánském křídle Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, Lukáš Machalický, Polopenze, Národní galerie Praha, Veletržní palác, a tam je NGP 230, v Doxu Radka Bočevič Faust, galerie hlavního města Prahy ve Zvonu, tam je na programu výstava Bezhlavý jezdec. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy má na programu výstavu Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope v Kunsthalle Praha, stále ještě výstava Williama Kentridge. V Moravské galerii v Brně napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze tam je komentovaná prohlídka výstavy Chata, fenomén ve světě architektury. V Meat Factory dnes na programu Julius Reichl, dědictví krve. Osmička v Humpolci, Present Perfect, otisky času v současné keramice. EPO 1 v Trutnově má na programu výstavu Pavla Holečka, Neokosmos. Pokračujeme v Artu Galerii v Uhelném mlýně Timo, výstava s názvem Bude ve Veletržním paláci, Tusculum a na dalších místech v Praze i v Pardubicích vystavuje několik autorů bienále ve věci umění 2026, galerie Medenekta, Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty v galerii Rudolfinum, výstava Datas. V koleji 1 v Březnici vystavuje hudebník a výtvarník Jaromír 99. Ve studiu Prona v Lounech, Human Nature, v Chemistry Gallery pak současní autoři Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař. Nová vlna českých umělců v Novoměstské radnici, magická olejomalba. Galerie C12 pak Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté. Jejich výstava se jmenuje Home Sweet Home. A na programu Rádia 1 bude od 18 hodin pořad knižní servis. Hned na to bude navazovat pořad TJ Iva Vintage Cool. V 19 hodin CD Nonstop, Synchro Changes album, ze kterého jsme se taky hráli. 20 hodin High Fidelity s Timem Otisem a 22 hodin Rem Dance.

a my pokračujeme v lehce groovy odpolední na Rádiu 1. Tak příjemný poslech vám přeje Pierre Urban.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Rádio 1.

Overmono, Gimlingo z nové desky Pure Devotion. Na rádiu jedná teď ještě spolupráce Evelyn Chis, Jamie XX nebo Jesse Lanza.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
6: No tak pojď zapel!
7: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
6: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Reklama na Radio 1.

Gentlewoman, titulní skladba z nové desky Clio Sol. No a navazuje slovenská zpěvačka, tanečnice Zea se skladbou Easier. Album, které nedávno pokřtila v Praze.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Prasklina objekt navždy změní.
3: Zůstane křehký,
2: ale opravdový.
4: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
10: Reklama na Radio 1.

14 hodin 29 minut, hraje nám spolupráce Sam Binga, Machine Drum, MSG. Těšit se můžete třeba na Bonoba, Scott Jerome nebo A$AP Rocky, který se taky chystá do Prahy. Hodně se těším na jeho koncert, když mi vyjde někde sehnat lístky, protože klasicky prostě takový ty lístky, co se vyprodají za minutu, nikdy prostě neseženu. Ale 4. října bude vystupovat v O2 Areně. Každopádně díky za poslech, playlisty na webu. Přeju vám pěkný víkend.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Reklama na Radio 1.
10: Společně s 3. hodinou odpoledne vás zdravím od mikrofonu Rádia 1. Moje jméno je Jiří Štafl. Budu tu s vámi následující 3 hodiny až do 6. Ať jste kde jste, ať děláte, co děláte, přeji krásné zvuky s Rádiem 1.

Na úvod Britští Doves, ukázka z jejich loňské desky Constellations for the Lonely v podobě písně Cold Dreaming. Na britských ostrovech ještě zůstaneme. Dáme si Swear Driver, kapelu, která vznikla už v roce 1989 v Oxfordu. Zde s novinkou Flawed. Swear Driver.

0: Dunaj společně s Janou Vébrovou. Titulní píseň z loňské desky Mňau. Kde pak ty ptáčku místo máš? Za chvilinku na Rádiu 1 zůstaneme doma s Touchfoodem.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
11: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1. 15. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Shotgun. Shotgun festival se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se u jezera v Hrádku nad Nisou uzavře jedna festivalová éra. Zahrají Shed, Absemi, Synchro, Hativaty nebo Filip Otterbach. Rekreační areál Kristýna na sklonku léta přivítá všechny, které spojuje chuť si zatancovat, strávit společný víkend pod širým nebem a užít si jedinečnou atmosféru u jezera obklopeného přírodou. Více informací na shotgunfestival.com. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Shotgun najdete poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Thomas Enger a Johanna Gustafsson Městečko Sůn. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneNotebook.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysly z lesa, dárkovky, mysly ze sadu a malinové sušenky. JanovaPec.cz. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: Teď už nabízím některé z interpretů, kteří se představí na festivalu Shotgun. Zde Ans, a.k.a. Ines. A v zápětí zazní Synchro společně s Hativatym. Jinak před chvilkou to byla Chelsea Wolf a její novinka Swallower.

Posloucháte Radio 1, nyní už ukázka z předloňské desky od Kida Loco, desky Concrete Islands, Lies and Vanities, Kid Loco, Greenfield.

americká parta z Indianapolis, říkají si Wishy. Poslouchali jste jejich novinku Sensational.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hola, buenos días, señora y señores. Circus Los Animales Fantásticos. Zvířecí cirkus na lodi tajemství.
4: Ricardo, a řekni, že zvou Ploutky bez hranic a divadlo Bratří Formanů.
3: Ano, ano, Katrín. Ty slepičí klaunka, těšte se na úžasná stvoření, osobité kusy a živou muziku.
4: 4 představení, první víkend v září, více informací i další program na
3: www.loďtajemství.cz.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Reklama na Radio 1.

před kulturním servisem stihnu zahrát ještě dvě věci. Nejprve Ecstasy, právě se rozjíždějící Keep My Head Down, a těšit se taky.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

0: rodíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil. Čeká na tvoje činy.
1: Kulturní servis.
2: Kulturní servis na Rádiu 1. Dnes je 28. srpna. Pátek, svátek slaví Augustín, tak všechno nejlepší všem Augustínům. Koncerty a tančírny. V Groove Baru od 9:30 večer zahrají Saab DJs. U Bukanýra tradiční 23. hodina DJové Biodan, Estien, Petr Koenig a Black Cloud. V Jazz Doku od 9:00 večer Gerald Clark a Band. Cargo Gallery zve na 18. hodinu Bloom plus Anna Vaverková, dále Marjary a Iggy Majerov. A ještě jeden koncert, Klub 007 na Strahově, dneska od 19. hodiny Banán Metallic. Filmy Edison Film Hub od 21. hodin Čika Čeka, v Kině pilotů od 18.50 Pozvání a v Kině pilotů od 21. Spider-Man z Brusu Nový den. Letní kino Dlabačov 21. hodina. Což takhle dát si špenát? Kino Dlabačov v 18.30 Wellness Weekend a ve 20.30 Vzhlížet ke hvězdám. V kině 35 od 18 hodin snímek Pramen a ve 20 hodin Nedosažitelná láska. Jedna divadelní pozvánka zve na Loď tajemství v 18.15 Adéla Vávrová, Nora a ve 20 hodin Matěj Petrák, Koráb bláznů. Na Rádiu 1 od 18 hodin knižní servis, v 18.10 pořad Vintage Cool, v 19 hodin v rámci CD Nonstopu dneska Josef vytáhl Synkra a jeho desku Changes, ve 20 hodin přijde pořad High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance. Moje jméno Jiří Štafl, budu tu s vámi do 18. hodiny až do knižního servisu. Pokračujeme dál hudebně, konkrétně s Táňou Lvovskou.

0: Květ plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek. Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

0: am an elitist. I love my own bands. I hate everybody else. I love all of the bands. They're all shite.
1: Dozněl track s názvem Joker od MS Gloom. Než vám představím novinky na hitparádě Rádia 1, tak nabízím Total Fucking Darkness, Horizontal Rain.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines DC se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Co je nového už tady od Jerryho, víte? Jednou z novinek jsou Warhouse, The Baby.

0: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.
1: Posloucháte Rádio 1, na něm teď zní americký hudebník s přezdívkou Pajony, jeho Right Thing. Jinak pán se představí 10.9. v Kafe v lese.

To byly Fountains DC, Marian. Zde už starší track od domácího producenta Franka Flamesa. Tentokrát bez Vladimírova vokálu. Warden Coma, Frank Flames.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Reklama na Radio 1.

vibes pozeru, sučně neposeru se, už neozvu se, nezabiju se kvůli tobě, radši do lesa. Málo zčetl jsme mezi řádky, lose it.

Nyní už pohled na poslední desku Jose Gonzálese. Letos se vyšla jeho deska Against the Dying of the Light. Vybral jsem píseň Losing Game. No jeho příznivci určitě vědí, že se tu objeví 19. listopadu v Arše Plus.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
9: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
8: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
10: Reklama na Radio 1.

To byla australská zpěvačka a kytaristka Courtney Barnett, která tady vystoupí v pražském Meat Factory, konkrétně 3. října to bude. Poslouchali jste jí písničku Nameless Faceless. Nyní už nabízím Soulwax Perfect We Are Not.

CD Nonstop. Za Autonomic Drum & Bassovým projektem Synchro najdeme už téměř dvě dekády manchesterského producenta jménem Joe McBride. Jeho druhé album Changes z roku 2015 ze značky Apollo zazní v souvislosti s jeho vystoupením na festivalu Shotgun. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Release the Pressure, známý track od Left Field, tentokrát v podání Euphoria Dubs. Pro nejbližší chvíle nejprve Pretty Sick a Hyper Independence a zazní taky Ego LMA a Catching Flies.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze.

jedna z pěti novinek na Velké srdně. A ten na chlebová je easy. Přede mnou jsou poslední dva rozloučkové tracky na dnešní směny. Tento track se jmenuje Gentle Tone, autorem Baltra. A na rozloučenou jedna skočná Senka Project společně s Dub Physics a DRS. Say it ain't so.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: William Kentridge poprvé v Česku. William Kentridge, jeden z nejvýznamnějších umělců současnosti, přiváží do Kunsthalle Praha velkou výstavu The Battle Between Yes and No. Kresby, animace, film, monumentální instalace a nové dílo inspirované Francem Kafkou. Právě teď v Kunsthalle Praha.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
11: Reklama na Radio 1.
12: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. Představíme si 2 komiksy a 1 román, jejichž autorkami jsou ženy. Jejich fiktivní světy jsou ale jako nebe a peklo. U té první postavené na empatii, u té druhé zase na utrpení. S komiksem Slavnost čajových draků se vracíme do světa čajových draků, jak ho známe z první knihy, která dala název celé sérii, tedy Spolek čajových draků. Jeho novozélandská autorka, publikující pod pseudonymem Kay O'Neill, v této sérii vytváří svět plný roztomilých a empatických postav, které prožívají hrůzná dobrodružství. Tím nejdůležitějším je pro ně ale v poklidu strávený společný čas nad šálkem dobrého čaje, jenž se tu vyrábí z parůžků různých druhů dráčků. Druhá kniha má oproti té první zhruba 2x rozsah a přináší rozsáhlejší příběh, v němž se vracíme k událostem, odehrávajícím se před prvním svazkem série. Hlavní hrdinka Rin se tu při výpravě za sběrem lesních bylin a hub, jež sbírá pro celou vesnici, setkává s opravdovým velkým drakem Aedhanem, který měl kdysi chránit vesnici, ale místo toho na 80 let usnul. Do toho do vesnice přichází lovci odměn Hesekiel a Erik, kteří pátrají po duchovi, jenž by mohl stát i za Aedhanovým dlouhým spánkem. Spíš než k velkolepému souboji se zlým duchem, ale směřuje vyprávění k tomu, aby ukázalo, jak si vesničané a jejich návštěvníci užívají společný čas a každý se přitom naučil něco nového. Právě na bezkonfliktnosti a inkluzivnosti svého světa autorka staví a navazuje tak trochu na příběhy studia Ghibli, v nichž se i to největší zlo ukazuje být spíše nedorozuměním než skutečnou zlobou a nenávistí. Atmosféru příběhu pak dokreslují obrázky vyvedené v pastelových barvách, které v některých chvílích působí až impresionisticky. Série je svými LGBT+ motivy, když vztahy tu fungují i mezidruhově, aniž by bylo zobrazeno cokoliv explicitního, otevřena všem čtenářům a především čtenářkám, které by chtěly na chvíli uniknout do světa, v němž zlo a nenávist prostě neexistují a všechny postavy si těch druhých váží a rády se od nich něco přiučí nebo si poslechnou jejich dobrodružné historky. A nebo spolu prostě žijí, ne kvůli nějakým tradicím, ale proto, že je jim spolu prostě dobře. Vedle série o čajových dráčcích tahle novozélandská autorka píše a kreslí také další komiksy s podobnou náladou. Jedním ze zatím posledních je komiks nazvaný Můrodějka, který původně vyšel v roce 2023. I tentokrát se vydáváme na návštěvu společenství založeném na důvěře a empatii. Tohle tedy žije především v noci a důležitou roli pro ně nehrají čajoví dráčci, ale můrky, protože jsou schopny opylovat noční květiny zvané noci květ. Na jejichž pravidelném kvetení je tohle společenství závislé. Tyhle můrky je přitom nutné pravidelně venčit a přitom je chránit, což je úkol, který má na starosti můrodějka nebo můroděj. Anka je mladá dívka, která se ocitla na prahu dospělosti a tenhle úkol má převzít od předchozího ochránce můrek. Sama se přitom chce touhle svou novou úlohou odvděčit svým přátelům, jen trochu přeceňuje své možnosti a při nočním hlídání ji často přepadá únava. Ona sama

Cíl je především ve velikosti publikací, kdy čajoví dráčci vycházejí ve formátu A4 a můrodějky jsou formátem méně než poloviční, ovšem s asi dvojnásobným rozsahem než druhý díl dráčků. Konflikt tu ale opět probíhá především uvnitř jednotlivých postav, které mají své sny a touhy a zároveň povinnosti a v nichž nechtějí ostatní zklamat. Pokud vás tedy dráčci baví, určitě si rádi přečtete i Můrodějku. Ti, kteří mají ale raději akčnější děj, by měli sáhnout spíš po něčem jiném. Komiksy K.O. Neilové Slavnost čajových draků a Můrodějka přeložila Lucie Brigantová a vydalo nakladatelství Host.

Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. S mladou katalánskou spisovatelkou Irene Solá jsme se mohli seznámit díky překladu románu Zpívám a hora tančí z roku 2019. Za nějž autorka získala cenu Evropské unie za literaturu. Její nový román, nazvaný Dal jsem ti oči a ty jsi je upřela do temnot, vyšel v roce 2023 a autorka za něj získala třeba nizozemskou cenu Europese Literaturpreis za nejlepší překlad roku 2024. Obě knihy u nás přeložil Michal Brabec a minimálně v případě autorčiny novinky to musela být velmi obtížná práce. Tenhle román, označovaný dokonce jako folk horror, se totiž odehrává v různých časových obdobích a autorka si příliš neláme hlavu s tím, aby je nějak přehledně odlišovala. Výsledkem je slévající se příběh několika generací žen, žijících na Klevlovic statku, který Solá rozděluje do několika denních dob, od kapitoly nazvané Nad ránem až po kapitolu nazvanou Noc. V jaké době se jednotlivé osudy protagonistek románu odehrávají, můžeme jen odhadovat, protože vše autorka popisuje s jistou bezčasovostí, která by mohla být použita na období středověku stejně dobře jako na přelom 19. a 20. století, kdy příběh chronologicky začíná. To, že se občas pohybujeme v naší současnosti, přitom probleskne jen zřídka použitím slov, jako je motorka nebo triko. Jednotlivé pokračovatelky rodu přitom po svých předchůdkyních dědí nejen nejrůznější poškození, s nimiž se rodí i jejich děti, ale i chudobu a podobné zkušenosti ve vztazích s muži. Vše ale začíná u jedné ze zakladatelek rodu, Joany, která kvůli získání svého budoucího muže uzavře smlouvu se samotným ďáblem a z jejího manžela Bernardího se záhy stane obávaný místní loupežník, jenž sebou jednou přivede i svou milenku, kterou po cestě unese a znásilní, a ona se tak se svým dítětem dostane právě na Klevlovic statek a celou tuhle dynastii, trochu po vzoru jihoamerických telenovel, rozšíří. Každou z kapitol autorka uvádí citátem ze světové literatury a v závěru se dokonce objevuje rozsáhlý seznam literárních i jiných zdrojů, které Solá při psaní knihy využila. Často přitom sahala po nejrůznějších katalánských pohádkách, takže se tu dočkáme i té o třech synech, z nichž dědit po otci má ten, který prokáže, že je nejlínější. Solá tak s pokorou přistupuje ke starým lidovým vyprávěním, která ale přetvořila v moderní text. Text, který je na čtení mimořádně obtížný, přesto ale na čtenáře přenáší kouzlo, které známe z magicko-realistických románů Latinské Ameriky, za níž tu evropská Katalánie nijak nezaostává, ale také znám bližších textů Polky Olgy Torkačukové. Román Irene Solá Dal jsem ti oči a ty jsi je upřela do temnot přeložil Michal Brabec a vydalo nakladatelství Paseka. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14. deníku A2. A to je pro tento týden o literatuře vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.

0: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
1: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
2: A počky, to už jako jedem?
3: Jo.
2: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
3: To bylo dobrý.
4: Rádio 1. Ča, ča, ča. Vintičku by DJ Ivo.

Přivítal nás sexuálně sugestivní hlas jazzpopové zpěvačky April Stevens ve skladbě When My Baby Smiles At Me. Závěrečná to skladba z jejího prvního a nepřekonatelného alba Teach Me Tiger z roku 1960. Za skladbu Deep Purple získala v roce 1963 Grammy. Vítám vás, paní a vážení. Al King, který je na řadě, operoval se střídavými úspěchy 5 desetiletí v hudebním biznesu New Orleans a jako jeden z mála si ponechal vydavatelská práva, která ho živila až do smrti. Uslyšíte skladbu I Can't Help Myself 1960, po něm skladatelka a zpěvačka z Detroitu Edna L. Bankett a skladba Little Boy 1955. Třikrát to bude extra třída label Stack, Booker TMGs, Time is Tight, 1969, duet Otis Redding and Carla Thomas, Trump, 1967, a Johnny Taylor s nejúspěšnější svojí skladbou z katalogu Stacks, Who's Making Love, 1968.

je latino-jazzový velikán Willy Bobo se skladbou Boogaloo in Room 802, rok 1965.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: No tak pojď zabel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Prasklina objekt navždy změní.
9: Zůstane křehký,
8: ale opravdový.
2: Soubor současného tance 420 People uvádí novou premiéru Václava Kuneše s názvem Kintsugi. Představení, ve kterém praskliny vyprávějí ten nejdůležitější příběh. Od 7. září v divadle La Fabrika.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Vintage Cool by DJ Ivo.

Dohrali New Yorkský Latin Blues Band featuring Luis Aviles jednu ze tří variant své nejslavnější skladby Pussycat 1968. A nyní nejslavnější rock'n'rollová vlna Jerry Lewis, skladba Wild Bun 1958, po něm Buddy Holly, Peggy Sue 1957 a průkopnická rock'n'rollová píseň, jejíž text oslovil teenagery fascinované auty rychlostí a sexualitou, Chuck Berry, Maybelline 1955.

0: Po jinglu to měli The Trucks doma dost nahnuté. From Home 1966. Po nich údajně oblíbená skladba Brouku. Angličtí Johnny Kid and Pyrus, Linda Lou 1961, cover skladby od Ray Sharpa z roku 1959 a poslední byli v Americe úspěšní britští DC5 se zpívajícím bubeníkem a skladbou Thinking of You Baby 1964. Kongovej je výraz k slunštině pro brouka, v anglofilním světě známý jako klixon, klepající brouk, lákající k sobě partnera. Díky tomu se píseň zpívá na jihoafrických svatbách. Miriam Makeba jí s populární jihoafrickou pěveckou skupinou The Manhattan Brothers zpívala už ve 40. letech. Klikání ve skladbě není žádný zvláštní hlasový trik, ale jsou to skutečně souhlásky jazyka Xhosa, který Miriam přenesla do světové populární hudby společně s poetikou něčeho malého, co ukazuje cestu domů i do budoucnosti. Mějte se fajn a za týden.
1: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English, because they cannot say, "Ongotwane."

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
8: Way Down We Go Tour 2027.
7: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
9: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tu pátek 19. hodinu a je tu s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, jak je zvykem tentokrát s elektronickým albem a dnes také s producentem Synchro a jeho průlomovou deskou s názvem Changes z roku 2015, která vyšla u prestižního labelu Apollo. Možná už takové druhé album, dá se říci, tohodle Matadora na pomezí atmosférického autonomic soundu a vůbec post-dubstep ambientního vlivu. My se dáváme do CD Nonstopu hlavně v souvislosti s jeho blížícím se vystoupením na festivalu Shotgun, se kterým ostatně máme také tento týden kulturní léto. No a my si můžeme říct, že vy jste tohohle Matadora z Manchesteru vlastním jménem Joe McBride viděli už v Čechách několikrát. Myslím, že i na festivalu i Shotgun dříve, či také spektakuláře naposledy. Joe McBride, taká Synchro, se objevuje už v polovice té předminulé dekády, kdy začíná tvořit své první elektronické nahrávky, a to pod vlivem kapel třeba jako Boards of Canada, Burial či také Deep Bridge. V roce 2007 debutuje svým prvním 12 palcem na značce Smoking Sessions, a to pod názvem Hold Tight, a následující rok už pak to rozjíždí ve velkém, vychází už celkově jeho 6 12 palců na různých značkách, ať znovu opět Smoking Sessions, On the Edge či Dub Out. Jsou 12 palce jako Lost Love, Everybody Knows nebo Don't Know či Closer. Tenhle ten trend jeho různých singlů 12 palců a spoluprací hlavně se svým souputníkem Indigo se objevují i ten následující rok 2009, kdy z nejvýznamnějších určitě si můžete pamatovat Lost for Words, If Only nebo Angels. No, dá se říct, že tenhle trend pokračuje i pak v té minulé dekádě, v roce 2010 ho najdete už také na prestižní značce Deep Bridge Exit Records, dále vydává na značce stále Smoking Sessions, Blackout Music či také Mindset. V roce 2012 také ho poprvé upisuje věhlasná belgická značka Apollo, kde vychází jeho EPčko s názvem Broken Promises. Tam právě najdete pak i o rok později, v roce 2013, jeho takové mini-album první s názvem Acceptance, které jste už vám CD Nonstopu nabídl. Tam najdete celkově 8 nahrávek, hodně takového emotivního filmového zvuku, hodně snová atmosféra. Zde převládá ideální album na noční poslech. Každopádně vy dnes uslyšíte jeho pak další dílko, které je už braný jako oficiální album s názvem Changes, které vyšlo rovněž u této vyhlasné značky Apollo, kde třeba vydávali dříve i Biosphere, Locust či také později třeba Nadine Schach. Album Changes nabídl tentokrát 11 skladeb na pomezí ambient, dumpa a i minimal drumbassových vlivů či autonomiku, a tohle album vzniklo za použití hlavně historických analogových syntezátorů, které si tenkrát Joe McBride přivezl z Japonska. Opět cinematické, ambientně nostalgické dílo s filmovou atmosférou. No a než vyšlo pak jeho další album, tak se objevila i v roce 2017 po dvou letech jeho taková zásadní kompilační deska Memories 2008-2011, která mapuje jeho rané období tvorby tohodle manchesterského producenta. Obsahuje jak raritní, tak i remastrované či dříve nevydané skladby z těchto let 2008 až 2011, kdy ještě formoval jeho zvuk právě post-dubstepový vliv. No a to klasické album Synchra, pro mě už třetí deska, se objevuje pak pod názvem Images v roce 2019, na kterém ještě více Synchro experimentuje tentokrát s různými styly od hybridu ambientu, IDM či vlivu New Wave, ale také místama postpunkových ozvěn. Alby jsou vrstvené, pracují s minimalismem a zasněnými texturami, které posluchače odklání od toho tanečního parketu více zase k tomu hlubšímu poslechu. A doplním, že tohle album vyšlo do třetice opět na značce Apollo. Pak už ale v jeho diskografii přichází také další významná kompilace s názvem Collected, která vychází v roce 2021, rozsáhlá tentokrát retrospektivní kolekce vydaná pod jeho vlastní značkou, už je Synchro Music, a album shromažďuje roztroušené singly, exkluzivní opět skladby a také i různé kolaborace s producenty třeba Heroine nebo LSN. No a následující rok pak 2022 se navrací na tentokrát už kmenovou značku labelu Apollo RNS EPčkem Information, či také i na svém labelu Synchro Music vydává v roce 2023 12-palec s názvem Emerald EP. Musím říct, že poslední dobou ty releasy tohohle producenta ustaly. Vy jste mohli zaregistrovat loni třeba EPčko ještě King's Chamber na značce Moss Club a letos také spolupráci s dalším manchesterským talentem Tomem Jarmim,

0: Reklama Rádia 1.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: No tak pojď za mail!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Three,

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Reklamarádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka, jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli. Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
3: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
2: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, vážené posluchačky. Dobrý večer, vážení posluchači. Je tady pátek, poslední pátek měsíce srpna a letních prázdnin a s tím 65. díl pořadu Ramdance. A to znamená, že máme před sebou 2 hodiny 120 minut plný novinek ze světa dancehallu, reggae a dalších zpřízněných žánrů. A to všechno ze studia Rádia 1 vám přináší Pinnevalley Crew. Dneska od mikrofonu zdraví Captain P, tohle je Gentleman a Queen Omega.

A tohle je ukázka z nového alba Gentlemana, který nese název Gratitude, a je to jeho nový album po 4 letech. A vůbec téma alb a EPček bude dneska hodně vytížený tenhle ten večer. A ještě připomenu, že úplně na začátku jsme si hráli novinku od Gentleman's Dub Club, Mungo's Hi-Fi a Celebanten Good Good. A já věřím, že ty 2 hodiny budou víc než Good Good. Ještě jednou Gentleman a Queen Omega.

A jak jsem říkal, tak je to hnedka tady. Tohle to si představíme další album, tentokrát Kimani Marley a jeho nová deska s názvem Love and Energy. Na této desce je 16 nových tracků a my před chvílí jsme si hráli dnešní nový album Gentlemana a právě s Gentlemanem Kimani Marley vydal album před 10 lety. My z toho alba Kimani Marleyho si zahrajeme tři věci. Tohle to je první věc spolupráce s Gyptianem Love is Key. Za chvíli bude velká čtyřkombinace Kimani Marley, Sizzla, Anthony B, Agent Sasko, War in a Babylon a poslední bude Kimani Marley.

A ještě jedna kombinace, ve které se objevuje Bugle, tentokrát z Natty O, mladý zpěvák ze Zimbabwe, vydal desku, která nese názve Different Truth. A tohle je jedna ukázka, kterou si z toho zahrajem a jmenuje se Everything is Possible.

A tohle, co si hrajeme z nový desky, kterou vydal 20-letý zpěvák, producent, muzikant, který se říká Jomar. Ta deska se jmenuje Do What You Love a z mýho pohledu malý úkrok z toho mainstreamu reggae a dancehallu, tak jak ho na Jamajce známe, mnohem víc v popovějších vodách. A my si zahrajeme ještě jednu věc, Right Here With You, a to všechno v pořadu Ramdance na Rádiu 1. Big show.

Masika totiž vydal před dvěma týdny novou desku Forever Rain a my jsme si z toho už hráli jeden single minule, ale dneska se pořádně podíváme na tuhletu pátou desku Masiky. Tak poslouchejte tohleto kombinace s Damienem Marleym One.

A my si z této nové desky zahrajeme postupně tři věci. A Masika o sobě dal první deskově v roce 2018. Ta deska nesla název Start from the Grunk. A pak jedna z posledních desek vyšla loni v prosinci. A teďkonc je tady tato pátá deska. Tak my si dáme track s názvem Good. A to všechno v pořadu Ramdance na Rádiu 1.

celá ta deska má 17 tracků. Najdeme na ní krásně poskládanou směsici zase je toho, co se líbí, co funguje, ať už je to pomalejší nebo rychlejší dancehall, věci do afrobeats, nechybí samozřejmě hosti na mikrofonu, kromě Damiana Marley je tam ještě Kraftgat, Laila Aiky anebo Black Bones. A my si dáme ještě jednu ukázku, tentokrát to bude track s názvem Shaka Zulu. A to je poslední ukázka z novinky od Masiky.

A na tomhle tom tracku spojil síly Stylo G a DJ Loops, což je producent původem z Paříže, který míchá dancehall, reggae, chato, chata afro music a global sounds. A tohle je jejich společný track Arab Money a Salam Aleikum.

před chviličkou Edgy Bomba produkce Country Hype, ale tohle to už je jeden z mála rhythmixů dnešního večera. In Motion Rhythm, DSG Production, tohle to je Aivata, Rich Lifestyle. My si ještě dáme Koda, Cartier, Shane O, Max Carr a zakončíme to Ritikálem a jeho věc s názvem Rifle.

A my si právě teď hrajeme Shining Star Rhythm, na kterým nám začal Ritikal Galangal. Tohle to byl Jaksta Wine Baby. A já tuhle tu instrumentálku využiju, abych ještě jednou pozval na 5. září, což je příští sobota, do klubu Fuchs, kde nás čeká velká oslava jamajské kultury, jamajské muziky, protože bude to jak o roots music, o dub music, tak i o dancehallu, reggae a hlavně o soundclashi, protože pozvání do další edice Melting Pot Soundclashe přijali Fire Sound z Drážďan a Concha Soldiers z Olomouce. Takže my budeme mít po nějakých 5 letech, možná ještě víc, 7 letech zase jednou čest vidět Soundclash naživo v České republice. 2 soundy se utkají ve válce hudby, kde se střílet může dubplatama, klidně i regulárama, a hlavně očekáváme pořádný skills na mikrofonu, reakce na to, co hrajou předchozí, a dovíst a podmajit si publikum až k vítěznému konci. Takže jestli chcete vidět pořádný sound clash, tak příští sobotu v klubu Fuchs 2 na Štvanici. A vy stále posloucháte pořad Ramdance na Rádiu 1 a my pokračujeme na Shining Star Rhythmu, a tentokrát je to Silk Boss a jeho track s názvem Gal Wine.

A my zůstáváme v Africe, protože tohle je Mr. Easy, zpěvák z Nigérie, který zasedal dohromady síly s producentem Dreskalem a je z toho EP Hide Your Love. A tohle je právě ta eponymní věc Hide Your Love. Vyšlo to na Mixpack Records a my si zahrajeme ještě jednu věc, tentokrát ještě v kombinaci s Chumem, a track nese název Remember Dead.

A tohle už je Jay Calm, který v posledním roce vydal parádní desku. Najděte si, ale tohle už je single, kde se o produkci postaral Teflon Zinc Fans a věc nese název Only Me and You.

A další nová deska, tentokrát Král Dancehallu Beanie Man. 20. srpna si vydal novou desku s názvem Eminence a my si představíme tři věci. Tohle to je Doll, pak bude King Stepa a na závěr Ganja Tune, Marijuana.

pořadu Ramdance. A pokud nestíháte, nebo byste si k nějakému dílu chtěli vrátit zpátky, najít si, co všechno zaznělo, tak na soundcloud.com/pinevali najdete záznamy všech 65 dílů, k tomu i 0. díl, který jsme vysílali úplně na začátku, a spousta dalších mixtapeů, takže pokud jste hladoví po reggae a dancehallu, tak na Soundcloudu najdete spoustu věcí. A my si dáme ještě jednu ukázku z tohohle, z toho alba Beanie Mana, tentokrát věc s názvem Marijuana in the Kuchy. Všem ganja smokers.

protože pořad Ramdance není jenom čistokrevně o reggae a dancehallu, ale snažíme se sledovat, nebo ne snažíme, ale sledujeme a posloucháme, baví nás spousta jiný muziky. Takže tentokrát si dáme ukázku nebo novej track, který poslali do světa Rudimental, Send Shots, a s nima je tam na mikrofonu Kofi. Takže stále než přijde ta nová deska, která má být někdy v listopadu, tak zase další Kofi v pořadu Ramdance na Rádiu 1.

A tenhle ten track si bereme víc než k srdci a každý druhý pátek posíláme do éteru reggae a dancehall Pondy Rotation. Takže jestli vy chcete, tak každý dva týdny pořad Ramdance, ale tohle to už je novej mixtape nebo lyrics tape, který vydal Kabáka Pyramid. A my si zahrajeme tři ukázky z tohoto. První byla Rotation, tohleto je Action a poslední bude Wedemba. A za mě tohleto je přesně to, co Kabákovi sedí, kde Kabáka může blbnout na rhythmech a sázet jeden track za druhým. Takže Rebel Music, The Lyrics Tape, Kabáka Pyramid na Rádiu 1.

před náma je něco lehce přes půl hodiny novinek reggae a dancehallu. Když na to koukám, tak převážně z dancehallu. A my si teď dáme dvakrát za sebou Nigel Boye, před chviličkou Fenomenal, produkce DJ Frass. A tohle to už je Big Energy a o produkci se postavíme.

tohle to doznívá Conscience, Cash Promise Move a Thrill Seeker Aura. A my si dáme další track, tentokrát kombinace Raja Wile, Chiching Ching a novinka na značce Zimi Records s názvem Island.

tohle je Vibes Cartel a Fixovali Zele. Před chvílí jsme si hráli kombinaci Tino Lanes, Lyle, Don a Valiant, Mentally Tired. Aby i ve 23 hodin a 38 minut posloucháte pořád Ram

Buzzhole má za sebou silný léto, lidi kolem Kiby, Tribal Cash a podobně udělali spoustu velkých akcí přes léto. Kiba vyrost v neskutečnou globální hvězdu a důkazem toho byla i ta předchozí ukázka z nový desky Tribal Cash s I'm Roystone, Catch a Fire, ale tohle to už je Skilly Bank a produkce Ade a Johnny Wonder. Track nese název Zapper.

A my máme před sebou ještě nějakých pět dancehallových věcí, pokud dobře počítám, 5-6. A my jsme si teďkon zhráli, zapomněl jsem říkat, co bylo. Byl tam Ding Dong Banks, před chviličkou Xscape London produkce Steel Chest a tohle je Little Vibes Lock In. A my si dáme ještě další novinku, tak jak to u nás bývá zvykem. Tohle je nový Sean Paul, vyšel na Good Good Productions a já kecám, vyšel na Shenizzle a je to Face Card.

A my se ještě na závěr podíváme na Barbados, odkud je zpěvák jménem Master T. A tohle to je Fon Dutch. You will look good in these. I know you love Chanel. You already have sweat, but you

pro všechny z vás, kteří jedou pátek na plný otáčky, taky tady dvakrát za sebou Future Fumbo. Tohle je v kombinaci s Baby Chris Brit Jam Party, ale my si hnedka dáme další track, tentokrát s názvem Liquor in My Cup. Takže poslouchejte na Rádiu 1.

A 65. díl pořadu Ramdán se blíží ke konci. Já přeju všem Augustínům všechno nejlepší k narozeninám. Tohle je track s názvem Bionlista, Bionix a Field Trips. A my si dáme ještě jeden dancehallový single, kombinace Chronicle a Anthony B. Stand Firm. A pak už bude jenom závěrečný rhythm mix God's Timing Rhythm, který vyšel na značce Popstyle. My se otevřeme Bounty Killerem Mountains of Love, což je track, který vyšel už 2 roky zpátky. Ale pak je tam ještě Diany Hard Ears. By the way, Diany vydal novou desku minulý týden, určitě stojí za pozornost. Da Vinci, In My Arms, Lutan Fire Searching a Sizzla, Serious Business. A to bude pro dnešek všechno, takže já děkuju všem za poslech 65. dílu pořadu Ramdance. Doufám, že jste si ho užili a že vás to třeba i nakoupilo k tomu si pustit záznamy. Takže za chviličku Chronicle, Anthony B. a Stand Firm.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.
2: Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...

afraid about my